far, jeg som når, jeg som når, jeg som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey far. Steine tvets se nesse kiram, se na dere min na prema shiram, se po svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam, če želi si kdo od vas nori.